0: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
1: Ako dneška vím, jak zavíráš oči, když pusu ti dávam, jak otáčíš hlavu, všechno.

tančit do rytmu hrát, ať nám to štěstí neodkvete. Pojď zpívat, tančit, na hlas se smát, pojď zářit celým

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre. 105,4.
1: Je krásne opitá, mám chuť sa jej spýtať, či si nedá drink so mnou. Srdce mám zavreté, láska len na večer, svedomie za

Děkuji za žízeň, jež slabost prozradila. Děkuji, děkuji za trýzeň, jež zdokonalí díla. Za to, že miluji, byť strach.

vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dni prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Počúvam Len maminku a rádio vznikle. Wow!
1: Na malý posteli, u kojenkojten, po nočním veselí ještě pořád vidím dvojitě, ale v tvým raním úteku, střízlivým bolestem.

0: Nitrianske rádio, rádio v Nitre, 105,4.
1: Ahoj, lásko, chtěl jsem ti jen říct, ať koukneš do krabice rukavic, úplně ve spod modrým papíru, je dárek tobě přímo na míru, co jsem ti dávno už měl dát, a teď je pozdě, nepreč sáro, slzy ti nesluší.
2: Jedna z mých nejmilejších.